kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.